Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Charlie Puth a Hikaru Utada Home. První místo. Adonis a Emma Drop.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
1: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Dny zahradního nábytku, sleva až 50% na zahradní nábytek, včetně celých setů a zahradních stolů nebo židlí. Jisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Relax

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. května. Tento den roku 1904 se narodil jistý člověk jménem Bing Crosby. Je to ovšem on, kdo naspíval nejprodávanější vánoční single v historii White Christmas. V roce 1950 se na světě objevil Lou Gramm, rocker z formace Foreigner. O rok mladší je český hudební skladatel Ondřej Soukup, ročník 1974, je člen Činasky, František Táborský. Naopak 2. května někdo velmi slavný zemřel. Byl to Leonardo da Vinci a psal se rok 1519, když mu bylo 67 let. 2.5.1942 se narodil zpěvák Olympiku Petr Janda. Ve 45. se konala na příkaz K.H. Franka v Terezínské malé pevnosti poslední poprava 51 vězňů. V roce 1962 se narodil zpěvák John Bon Jovi.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90. A Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
3: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
4: Relax Radio.

0: is the answer.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Přesně právě teď 10:00.
1: Relax Radio.
0: Časí. Tak pojďme na sobotní počasí, ale už při pohledu na dopolední oblohu je jasné, jaký nás čeká dnešní den. Bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách, pokud tam někdo z vás vyrážíte, tak kolem 17 stupňů. Je sobota 2. května a musím říct, že já mám otevřená okna tady ve studiu a z Zítenského údolí tam podle mě někdo grilluje. Přátelé, to je neskutečná vůně. Tak tam zdravím, pokud nás tam třeba posloucháte. No a pojďme si dělat i my ostatní chutě. Co chystáte k sobotnímu obědu? My jsme nachystali muziku. My jsme vám takhle při sobotě dopoledne dodali energii na chystaný playlistu Rádia Relax, Avicii a Levels. No a pokud máte už v plánu dnešní oběd, dejte nám vědět do studia na 606-736-736. Třeba se to bude někomu hodit jako tip na sobotní oběd. Já bych si třeba dal bramborák.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Around the world.

10 hodin 6 minut k tomu, je sobota a to myslím si, že je den, kdy se můžeme celá rodina sejít u oběda. Společný oběd není jen o jídle, je to chvíle, kdy se rodina na okamžik zastaví, odloží telefony a opravdu se vidí a slyší. U jednoho stolu se sdílí nejen polévka, hlavní chod, ale i zážitky z celého týdne, radosti a samozřejmě i starosti. Děti se učí naslouchat, rodiče mají prostor být na blízku. Možná se to zdá jako maličkost, ale právě tyhle pravidelné okamžiky vytváří pevné rodinné vazby. Ale pro hospodyňku, převážně asi předpokládám, že vaří v domácnosti ženy, nastává otázka, co uvařit? Co těm hladovým krkům dneska dát? Tak tady jsou relaxáci tipy vás, posluchačů. Ahojky, tak my budeme mít sekanou s bramborovou kaší a okurkový salát, píše Dáša. Zdravím Dášu. Ahoj karbanátky, bramborová kaše a okurkový salát, zdravím všechny a přeji hezký den, píše Michaela. Taky zdravíme Míšu. Pak píše chlap, Honzo, zdravím, tady Lukáš. Žena dělá karbanátky s bramborem a okurkový salát, nejlepší jídlo. Ještě vezmu tuhle zprávu. Ahoj, řízek a okurkový salát jako příloha, brambor, píše Monika. Teda teď si tak nějak uvědomuji, jak projíždím ty zprávy. Mně přijde, že všichni dneska budou mít sekanou s bramborovou kaší a podle mě všichni dnes při sobotě 2. května servírují okurkový salát.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Ještě nevíte, kam při sobotě dnes s rodinou vyrazit? Mám tady pro vás pozvánku. Sbor dobrovolných hasičů Křivenice vás zve na gulášobraní. Už dnes můžete na náplavce u Labe v Křivenicích ochutnat a hodnotit spoustu gulášů. Akce startuje o 12.30 a děti se mohou těšit třeba na nafukovací skluzavku nebo zmrzku.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V tuhle chvíli nemáme hlášené žádné dopravní komplikace na dálnicích, taky dál jezděte opatrně. Jen pozor na D5, pokud tam jedete, tak mezi 6. a 5. kilometrem ve směru na Prahu probíhají tam práce na silnici, tak nohu z plynu a počítejte s tím.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Po celé republice se dnes můžete vydat díky počasí na vše možné venkovní aktivity. Zahrádky, hospod, cyklostezky, ty budou praskat dneska ve švech, ale pozor, co si takhle ještě dnes? Relaxáci, zaližovat. Jestli nás poslouchá opravdu nějaký nadšenec na zimní sporty, tak v Potůčkách na Skipotu se nadále lyžuje. Podmínky jsou tam stále skvělé. Po nočním mraziku je kopec upravený. Na mě ráno na sociálních sítích vyběhly fotky. Viděl jsem ten Manchester a v tomhle počasí mít volno, no tak já jedu hned. A to dokonce můžete vyrazit i na večerní lyžování od 17 do 20 hodin. Takže v Krušných horách v malebné obci Potůčky, ležící na česko-německé hranici, se 2. května ještě lyžuje. Tak tam zdravíme přes kopce.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Tomu říkám zpěv. Tohle byla zpěvačka Pink, která původně relaxaci trénovala jako gymnastka, což se samozřejmě později promítlo do jejich akrobatických vystoupení na koncertech. No a vy své taneční kreace můžete předvést už klidně dnes večer na kavárně Rádia Relax.
1: Léta 80.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

0: 11 hodin, 1 minuta k tomu, samá jednička tady.
1: Relax Radio.
0: Časí. Dneska to počasí pro toho moderátora není nic složitého. Bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Nic náročného, užijte si dnešní den. No a nejlépe s námi, my vám budeme rádi dělat hudební kulisu, Gabry Ponte. Tak to už je další hudební pozvánka, třeba všem hospodyňkám, co teď připravují sobotní oběd. Hezký poslech.

David Guetta v éteru Rádia Relax krátce po 11. hodině květen. Máme 2. května sobota. A co si budeme povídat, květen lásky čas, ale jak je to s láskou v roce 2026? Začneme hezky od začátku a to je samozřejmě seznamování. Výsledky jedné opravdu velké studie potvrdily to, co nejspíš asi všichni tušíme, že většina partnerských svazků mezi mužem a ženou dnes vznikne přes internet. Výzkumníci to zjistili dotazováním partnerských a manželských párů, kterých se zeptali, jakým způsobem se dali dohromady. S odpovědí více než 5000 respondentů vyplynulo, že 39% ze všech párů se seznámilo právě přes internet, zatímco jen 20% se poznalo prostřednictvím přátel nebo známých. Skutečná dominance online seznamek a aplikací při schánění partnera nebo partnerky je ve skutečnosti možná ale ještě větší, protože tyhle ty zveřejněná data zpětně popisují realitu roku 2017, což už je opravdu nějaká doba. Tak relaxáci, jak jste se seznámili vy a jste vůbec pro online seznamky? Ale já si říkám, zase kde se ta současná mládež má jako seznamovat? Možná někde na diskotékách, nevím. Jako já jsem vyrůstal v době, kdy jsem vyrazil na diskotéku a jako za mě nejvíc, když prostě se hudba z té rychlé změnilo na ploužáky. Teď tam vidíte ty holky, jak čekali, který klub pro ně přijde. Jo, to byla doba. Pamatuju si svůj úplně první ploužák, to byla Metallica. Trvalo 5 minut, jsem tančil s tou dívenkou. Radka se jmenovala. Taky zdravím, ta už je dneska v Německu.

0: Tak relaxáci, kdo je zamilovaný, máme měsíc lásky, měsíc květen a seznamování je téma, které dnes dopoledne probíráme na relaxu. Pojďme to trošku posunout dál, dáme si první rande, co vede u Čechů. Tak jsou to kavárny a procházky v parku. Až 70% lidí má první rande při procházce v parku nebo v lese. Tento typ schůzky je hlavně oblíbený zejména mezi majiteli psů. Hlavně ne, pánové, žádné experimenty. Ženy totiž po křečovité originalitě nějak neprahnou. Zejména ne na první schůzce. Tak kde jste se seznámili vy? Koukám na vaše zprávy, hodně se tady objevuje, že je to práce. Ale pozor, hezká SMSka, potkali jsme se v tramvaji, když mi spadly knihy a on mi je pomohl sbírat. Teď už jsme spolu 5 let. Krásné seznámení teda, to podle mě musí být osud. Pak mám tady SMSku od Čudly, seznamování přes internet neuznávám, každý máme na to svůj názor. Já jsem oslovil partnerku na ulici, kolik je hodin, a hned to zajistřilo z obou stran. A hlavně vzájemná sympatie, asi takhle se věci mají. Tak zdravíme Čudlu, musím říct, že tohle je taky hezké seznámení. Kolik je hodin a najednou iskra přeskočí a je to tam. No tak držím palce, ať třeba vám, co teď jste single, tohle taky vyjde.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Ležíme zrastěný.

0: takhle pěkně to v sobotu dopoledne nakopla Demi Lovato. Ani ne za půl hodiny, půlka dnešního dne a čas tedy na oběd. Sobotní oběd je pro rodinu víc než jen jídlo. Je to chvíle, kdy se zpomalí tempo celého týdne a všichni se na chvíli potkají u jednoho stolu. Právě v sobotu vzniká prostor pro rozhovory, které vlastně jindy nestíháme. Rodina si připomene, že funguje jako celek, ne jen jako skupina lidí v jednom domě nebo bytě. A jak už jsem dnes zjistil od vašich SMSek, většina z vás chystá na dnešek, na ten sobotní oběd, různé kombinace. Ale jedno všichni máme společné. Bude okurkový salát. Ano, slyšíte správně. Máte ho někdo i další, kdo zatím tuhle informaci neslyšel? Já jsem o tom mluvil, myslím si, že mezi 10. a 11. Takže řekl bych, že symbol dnešního sobotního oběda jednoznačně okurkový salát.
1: Dobrou chuť s relaxem.

0: Znám se, že tuhle píseň už jsem pěkně dlouho neslyšel. One Tea Cool Tea a Magic Key. A právě písničky, co si budem povídat, tak ty jsou taková malá časová schránka. Stačí vlastně první tóny a jsme zpátky u momentu, které jsme už dávno považovali za zapomenuté. Hudba v sobě nese vzpomínky, emoce i lidí, se kterými jsme je prožili, a právě proto má sílu dotknout se i nás po letech, někdy možná víc než samotná slova. No tak jestli chcete zavzpomínat na muziku, tak dnes večer možná vyrazit na kavárnu Rádia Relax na hotel Kladno.
1: Léta 80. hity 90.

0: Hrajeme vám to nejnovější. A jestli už jste venku, tak si možná říkáte, tohle už vážně připomíná spíš léto, to dnešní počasí. Věřím, že i tohle počasí nás tak trošku donutí připravit na zahradách i bazény. Nebo relaxáci to už máte hotový a třeba nějaký otužilec dá zítra první letošní koupačku. Počasí tomu bude přát, za chvilku prozradím víc.
1: Víkendový relax. Relax Radio.
0: Ale ať to není jenom o tom krásném počasí, pojďme muzikou navodit ještě trošku zimní atmosféru. Tady je hudební návrat do filmu Snowboardiáci. Zdravím vás na všechny naše frekvence. Hezký poslech.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dát dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: 12 hodin 1,5 minuty k tomu, to je přesný čas. Posloucháte Radio Relax a pojďte si poslechnout to počasí.
3: Relax Radio.
2: Počasí. Protože to počasí, to je naprosto fantastický. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Pokud vyrazíte na výlet do hor, tak v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. No a ten zítřejší den relaxáci ještě teplejší. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů v Polabí, možná až 29. Katy Perry a Birthday. Tak to je zase hudební pozvánka, abyste s námi byli i dál. Pokud si dáváte oběd, ten sobotní, tak vám celý tým Rádia Relax přejeme dobrou chuť a hezký poslech.

Slibovaná Katy Perry a pravé poledne před chvilkou. Možná si říkáte, proč vlastně obědváme zrovna kolem 12. hodiny. Odpověď je překvapivě jednoduchá, není to žádné přírodní pravidlo, ale zvyk, který vznikl kombinací historie a praktičnosti. Dřív se lidé řídili sluncem a právě poledne bylo momentem, kdy bylo slunce nejvýš na obloze. S nástupem práce v továrnách a pevné pracovní doby se z toho stala přirozená pauza uprostřed dne. K tomu se samozřejmě přidala i biologie. Většinou začneme být právě hladoví zhruba 4 až 5 hodin po snídani, takže oběd kolem 12. myslím si, že dává smysl i tělu. Ale pozor, není to univerzální pravidlo. V různých zemích se obědvá klidně až o 2 nebo 3 hodiny později. Například ve Španělsku se oběd jí často až mezi 14. a 15. hodinou. V Mexiku prý ještě o něco déle. Takže oběd ve 12 je spíš takový středoevropský zvyk než celosvětové pravidlo. Ale pokud ho teď máte, tak přejeme dobrou chuť.

0: Rádio Relax, že vám můžeme dělat krásnou hudební kulisu. A já koukám do kalendáře, možná i za někoho. Dneska má svátek Zikmund, tak pokud nějaké oznáte, nezapomeňte popřát. Máme sobotu 2. května a taky je den bez kalhot. K tomu světový den labirintů, den legračních obličejů, no a taky i den vesmíru. Co dalšího je spojené ještě s dnešním datem, dáme si kalendáriu.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 2. května. Tento den roku 1904 se narodil jistý člověk jménem Bing Crosby. Je to ovšem on, kdo naspíval nejprodávanější vánoční single v historii White Christmas. V roce 1950 se na světě objevil Lou Gramm, rocker z formace Foreigner. O rok mladší je český hudební skladatel Ondřej Soukup. Ročník 1974 je člen Činasky František Táborský. Pohoda, klídek a tabáček. Naopak 2. května někdo.

0: velmi slavný zemřel. Byl to Leonardo da Vinci a psal se rok 1519, když mu bylo 67 let. 2.5.1942 se narodil zpěvák olympiku Petr Janda. Ve 45. se konala na příkaz K.H. Franka v terezínské malé pevnosti poslední poprava 51 vězňů. V roce 1962 se narodil zpěvák John Bon Jovi.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax Radio.
1: 92,3
2: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
2: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
2: Beroun.
1: 94,8
2: Louny.
1: Tady všude
2: je
1: relax.
2: Relax Radio.

0: 9. května. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22. 4.

Tohle byly Sunrise Avenue. Včera jsme se většina z nás asi líbali pod rozkvetlým stromem. Ono najít rozkvetlou třešeň, to byl docela oříšek, tak postačil asi jakýkoliv kvetoucí strom. Ale i dnes se relaxáci nezapomeňte líbat, třeba i na dobrou noc. Ono totiž neexistuje žádný přesný návod na to, jak získat lásku druhého člověka a jak si ji udržet. Platí pouze to, že když už ji máte, musíte o ní pečovat. A já tu mám teď jednu malou, ale vlastně za mě je to velká rada, jak si vlastně udržet šťastný vztah dlouhodobě. Je to malý rituál, který znamená velkou lásku. Nikdy totiž nevíte, co se stane druhý den, a tak neusínejte nikdy rozhádaní a naštvaní. No a každý den si tedy dejte pusu na dobrou noc. Uvidíte, že to funguje a tím rozhodně upevníte váš vztah. Relax Radio. Relax Radio.

Jsme na začátku 5. měsíce roku. Květen se z pohledu jeví jako měsíc velkých změn. Budeme pociťovat silnou touhu po stabilitě a taky návratu ke kořenům. To se však může lámat v bouřlivou potřebu inovací a reform. Nelze si představit vhodnější ale měsíc pro romantiku. Ale pozor, nese to sebou také jistá negativa. Někteří lidé se mohou utrhnout ze řetězu, a tak pozor na nechtěné flirty a taky nevěry. Která znamení mají zaječí úmysly? Na to se společně podíváme za chvilku. Teď hudební návrat do 90. let.

Ryšavý zpěvák Ed Sheeran na vlnách Rádia Relax v sobotu 2. května. A já vám dlužím informaci, která znamení budou mít v květnu zaječí úmysly. Relaxáci jsou to berani, kteří jsou nezávislí, akční a dobrodružní, v lásce nesnášejí průměrnost, šeť a stereotypy. Pokud ve vztahu pocítí nudu, začnou se bohužel poulížet někde jinde. Bík, no tak bík, na to taky pozor, podvádí, když se necítí nerespektován. K nevěře u nich dochází, když dlouhodobě necítí z druhé strany dostatečný respekt a uznání. No a pak ještě třetí znamení zvěrokruhu, a to jsou blíženci, kteří jsou nevěrní ze zvědavosti. Představitelé tohoto znamení chvíli neposedí, pokud jim do života nevstupují nové a nové podněty, tak se najednou začnou nudit. Žijí pro rozmanitost, mít řadu vztahů s různými lidmi jim totiž vyhovuje. Nevěrní bývají často tedy ze zvědavosti. Potřebují si ověřit, zda jim v životě něco zásadního neuniká. Takže pozor na berany, bíky a blížence.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax.

0: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat. Až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: Dne. Máme sobotu 2. května a teď přesně hodiny ukazují u nás tady ve studiu Rádia Relax 13. hodinu, půl minutu k tomu.
2: Relax Radio.
1: Co se týká počasí, žádná změna od rána, stále modrá obloha, 22 až 26 stupňů Celsia, to jsou dnešní maxima. Noc pak bude jasná nebo skoro jasná, teploty spadnou na 10 až 5 stupňů Celsia, v údolích až na 3. No a neděle polojasno až jasno, večer od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Ale pozor, v příštím týdnu přijde změna, přibude oblačnosti, deště a ochladí se. O to větší důvod si užívat to dnešní slunečné odpoledne. A užívat si ho můžete s Rádiem Relax. My jsme za to jedině rádi. H17. Návrat do 90. let už za chvilku na Relaxu.

Máme krátce po 13. hodině, pokud chcete 13 hodin 8 minut k tomu. Dnes si mimo jiné povídáme o lásce. Už padlo téma pusa na dobrou noc, že to upevňuje vztah. Kam taky na první rande, ale hlavně láska v roce 2026 už je čím dál víc digitální a čísla to bohužel potvrzují. No bohužel, pro někoho možná dobře. Každý pátý vztah začíná na internetu, v aplikaci, na sociální síti nebo přes online kontakt. Zajímavé ale je, že lidé, kteří se potkali online, v průměru hlásí o něco nižší spokojenost ve vztahu a slabší intenzitu zamilovanosti než ti, kteří se seznámili naživo. Vědci to vysvětlují třeba tím, že online prostředí nabízí obrovský výběr, ale méně přirozených sociálních vazeb, jako jsou společní přátelé nebo prostředí, které vztah drží pohromadě. Zkrátka technologie mění cestu k lásce. Já, když zavzpomínám na své mládí, kdy jsem chodil přelom základka, střední škola a tak nějak jsme objevovali s klukama ten holčičí svět, tak za nás frčelo prozvánění. Kdo ví, tak myslím, že asi tuší, co to znamenalo, ale současná generace ani neví, co to zase je, to prozvánění. No tak pokud nás poslouchá nějaký mladší ročník, tak když vás někdo prozvonil, tak to už jako je hodně dobrý. To už máte nakročeno. To už je skoro jako první rande. Takže prozvánění, na tom jsem vyrůstal já. A na čem vy? 606 736 736.

0: relaxu.
1: Nevíte, co s dětmi, nevíte, kam vyrazit dnes v sobotu odpoledne, tak mám pro vás tip. Sport dobrovolných hasičů Křivenice vás zve na gulášobraní. Dnes můžete na náplavce U Labe v Křivenicích ochutnat a ohodnotit spoustu gulášů. Akce odstartovala ve 12 hodin 30 minut a děti se můžou třeba těšit na nafukovací skluzavku a taky zmrzku. Ta dneska rozhodně bodne.

0: přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme společně zkontrolovat dálnice, pokud se chystáte na rodinný výlet, tak na D11 se zpozorněte na 40. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je tam dopravní nehoda, osobní vůz naboural do svodidel, na místě už to řeší policie. Na D6 tam zase hořelo osobní auto, a to na 37. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Je to u sjezdu na Řevničov, tak tam nohu také splynu. A ještě pozor, na Pražském okruhu 62. kilometr ve směru na D10 je tam v jízdním pruhu rozsypáno spoustu tvárnic, tak na to pozor. Možná už v tuhle chvíli se to odklízí, nebo je i dokonce odklizeno, ale pokud ne, tak nohu splynu na 62. kilometru Pražského okruhu ve směru na D10.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Last Good Night na vlnách Rádia Relax. A co dnes relaxáci děláte v tom krásném počasí? Napsala mi posluchačka Péťa, že maluje dětský pokoj. To zrovna úplně asi nevypadá na volnou sobotu někde hezky v přírodě a na sluníčku. Každopádně přibližně jednou za pět let by si měl každý doma opravdu vymalovat. To netvrdí samozřejmě Honza Ladra, jo, ale odborníci. Pak už jen otázka, jestli se do toho pustíte sami, anebo firma. A pak? Jakou barvu? Barvy totiž ovlivňují i to, jak se nám spí, nebo třeba jak nám chutná jídlo. Klidný spánek navodí v ložnici modrá barva a jídlo si zase intenzivněji vychutnáme prý v červené jídelně. Dokonce v dnešní době při výběru barev oslovuje 30% Čechů bytového designera. No tak k tomu jsem ještě já teda nedospěl. Mám tady další odpolední playlist, připravená další odpolední muzika. Galantis nebo teď hned Dua Lipa a Illusion.

Za chvilku 14. hodina. Vy jste stále s relaxem a sucho trápí skoro celé Česko, přičemž převážně slunečné počasí v tomto týdnu situaci značně ještě zhoršilo. A zapršet, já už se dívám na ten výlet o počasí, zapršet by mělo prý příští týden, kdy do počasí u nás promluví zvlněná studená fronta, ale prý ještě vůbec není jisté, kde a jak hodně bude pršet. No tak, co už jisté je, a když se dívám do toho příštího týdne, tak na 100% určitě ve středu v 18 hodin na rádiu Relax Hitparáda Relaxáda, kterou sestavujete mimochodem vy, naši posluchači. Jak to dopadlo tento týden, pojďme rekapitulovat.

0: Kaufland. Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: 14 hodin, 1,5 minuty k tomu, přesný čas.
1: Relax Radio.
0: Časí. Sobotní obloha je bez mráčku a teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra pak čekejme polojasno až jasno, večer bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty v neděli 25 až 28 stupňů. Tak co, touláte se relaxáci, někde chystáte se s rodinou třeba na výlet, nebo už sedíte v autě a jedete někam celá rodina. Sebastian Toulava. Když mám nad hlavou, tak takováhle muzika vás bude doprovázet na těch sobotních výletech, a nebo třeba i pro vás, co jste v práci, tak ať vám to v práci co nejrychleji utíká.

14 hodin 8 minut k tomu, s vámi na relaxu Honza Ladra. Přeju všem příjemné sobotní odpoledne, další naše společná hodina a opět téma láska v roce 2026. Během mého dospívání platilo, že když se chtěl někdo s někým seznámit, vyrazil na diskotéku. Dneska je rok 2026 a je to úplně jinak. Online seznamování je velmi oblíbené, ale jestli máte raději klasiku, tak poslouchejte, kde je šance poznat někoho nového. Před chvilkou to na mě opravdu vyjelo na internetu a jsou to relaxáci, běžecké závody. Zájem o běžecké závody podle pořadatelů výrazně roste. V posledních několika letech se dostal na úroveň před covidem a závodníků dál prý přibývá. Oblibu rekreačního běhu podle některých pandemie zvýšila, protože omezení se ho dotkla jen minimálně a přešli na něj i lidé z jiných sportů. Běhání je tak pro mnohé prý i seznamka. Tak to všichni slyšíte, no. Dřív diskotéka, dneska běžecké závody. Jako za mě, já nejsem vůbec žádný běžec. Ještě, že jsem zažil období ploužáků. Tohle. Tohle je píseň, na kterou jsem ploužil. To mi bylo 17 let, rok 2002. Jako z téhle písničky už jsem tady ve studiu musel hodně oprášit prach. A nebo taky se ploužilo na tohle. Takhle se v roce 2002 balili holky na diskotékách. No a dnes kvůli tomu, abyste někoho oslovili, abyste měli vztah nový,

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One

0: Hradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Relax Radio.

0: Nečekané události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. května. Tento den roku 1904 se narodil jistý člověk jménem Bing Crosby. Je to ovšem on, kdo naspíval nejprodávanější vánoční single v historii White Christmas. V roce 1950 se na světě objevil Lou Gramm, rocker z formace Foreigner. O rok mladší je český hudební skladatel Ondřej Soukup. Ročník 1974 je člen Činařsky František Táborský. Pohoda, klídek a tabáček. Naopak 2. května někdo velmi slavný zemřel. Byl to Leonardo da Vinci a psal se rok 1519, když mu bylo 67 let. 2.5.1942 se narodil zpěvák olympiku Petr Janda. Ve 45. se konala na příkaz K.H. Franka v terezínské malé pevnosti poslední poprava 51 vězňů. V roce 1962 se narodil zpěvák John Bon Jovi.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Relax

0: energická píseň Don't You Need Somebody doznívá na Radio Relax půl minuty před 16. hodinou. Ladíte nás v sobotu 2. května a jdeme se společně podívat na venkovní počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Kdybych to měl shrnout jedním slovem, jasno. Nebo aspoň skoro jasno. Tak vypadá předpověď na následujících několik hodin minimálně s tím, že nejvyšší teploty se dnes pohybují až v tropických 24 až 26 stupních Celsia nad nulou. Radostná to zpráva pro všechny milovníky venkovního prostoru, který se rádi pohybujete třeba i u vody, protože teďka už je na to rozhodně počasí nazrálo. Myslím, že slabý jihovýchodní vítr z nárazy do 4 metrů za sekundu vám ten pocit rozhodně neskazí. No a podotknu, že v noci nás rovněž čeká jasno a také bude přibývat, ale vysoká oblačnost právě s tím, jak noc bude postupovat. Nejnižší teploty budou mezi 7 až 9 stupněmi Celsia nad nulou. No a my jsme společně překročili hranici 16. hodiny.
2: Jsem anděl, co tě dostala povel, ale máme tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
0: A vrátíme se zpátky, tuším, že do roku 2007-2008, kdy úžasný písničkář, zpěvák Xindl X vydal snad své první debutové album, ze kterým skutečně prorazil a i do dnešních dní zůstává mezi klasikou jeho písničkářské tvorby. Takže za pár okamžiků Anděl od Xindla X, teďka máme před sebou ale něco ze zahraniční tvorby, a sice You Not Us a Laurel s písničkou All In.

15 minut po 16. hodině a mám tady pro vás důkaz toho, že zvířata se lidem možná podobají trošku více, než jsme si původně mysleli. Existuje totiž řada různých výzkumů a jeden z nich se zaměřoval na to,

0: se vyplácí skutečně všem členům. Takže vidíte, že vlastně ty sociální vazby nejsou výhradou lidí, je to skutečně napříč celou zvířecí říší a možná i takhle si můžete třeba občas vzpomenout víc na své kamarády nebo na nějaké své bližní, že si vlastně můžeme pomoct kolikrát i víc, než jsme si původně mysleli. Třeba, že někdy nám je trošku jako hloupé někoho oslovit s prosbou, no ale vidíte, že ptákům to hloupé není, tak to třeba můžeme zkusit někdy i my.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol-substraty.cz.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Aktuálně jsme létali v nebi spolu s písničkou Heaven DJem Samim a Janou. Máme 51 minut po 16. hodině, to znamená, že za pár okamžiků se nám přiblíží i ta 17. Před námi do té chvíle ještě zazní pár písniček, například Lil Nas X s písničkou That's What I Want a taky Eagle Eye Cherry a Save Tonight. Relaxáci, doufáme, že si užíváte sobotu 2. května, prosluněný to den plný radosti a hlavně taky toho zaslouženého relaxu. Konec konců ten květen tu už je prostě měsíc, kdy si toho relaxu doufám, aspoň někteří z vás mohou dopřát trošku víc, některým naopak ještě samozřejmě finalizují nějaké povinnosti třeba i v rámci nějakého vzdělávacího systému, nějaké takové ty závěrečné písemky, závěrečné zkoušky, no tak doufám, že to všechno zvládáte v klidu a i kdyby to bylo náročné, teďka pamatujte, máte sobotu, tak nějaký ten relax rozhodně nezapomeňte zařadit.
1: Relax

0: 17.00 právě teď Bayprexa dohrává a před námi předpověď počasí.
1: Relax Radio.
0: Ta se díky bohu moc nezměnila, venku stále jasno nebo skoro jasno, teplotami 24 až 26 stupňů Celsia nad nulou, podotýkám. Slabý jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ten bude vanout stále, ale ten by neměl tu pocitovou teplotu již příliš snižovat. V noci pak očekáváte rovněž jasné počasí, s tím, že ale během noci a hlavně k ránu bude přibývat vysoká oblačnost. Nejnižší teploty budou 7 až 9 stupňů Celsia nad nulou, na okrajích města může teplota klesnout až 5 stupňům Celsia. No a v následujícího dní nás samozřejmě čeká zajímavý hudební playlist, třeba Outcast. Geniální písnička, teďka zase typu rok 2004, takže už je tady s námi nějakých 22 let, úžasný to song, zvlášť pokud třeba neznáte význam textu, doporučuji si ho najít, protože na první pohled nebo na první poslech písnička může znít vesele, no ale zdání někdy klame. Outcast, ale později, teďka je před námi Ed Sheeran.
1: Relax.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme pro vás dvě dopravní informace relaxáci. Na dálnici D5 na 14. kilometru ve směru z Prahy k Rozvadovu v úrovni mezi Berounem a Vráží došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Na místě už zasahují složky integrovaného záchranného systému, takže pokud projíždíte v této oblasti, dávejte si pozor. A podobná situace, respektive trošku mírnější, platí na dálnici D6 na 49. kilometru ve směru z Karlových Varů k Praze. Tam v úrovni Nového Dvora dávejte pozor, neboť je tam odstavené jedno poruchané vozidlo.

0: Ariana Grande se svojí písničkou Boyfriend přivezla 18. hodinu i k nám na Radio Relax.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. No a mám pro vás i tentokrát dobrou zprávu, protože předpověď počasí se nezměnila oproti posledním dvěma hodinám. Stále máme venku jasno nebo skoro jasno s teplotami 24 až 26 stupňů Celsia. Ty jsou doprovázené slabým jihovýchodním větrem s nárazy 4 metry za sekundu maximálně. V noci rovněž bude stále jasno, ale s přibývajícím ránem bude také přibývat vysoká oblačnost. Teploty 7 až 9 stupňů Celsia mohou na okrajích města klesnout až k 5 stupňům Celsia. Minuta po 18. hodině, za pár okamžiků si dáme One Direction. Na to je ale potřeba ještě chvilinku si počkat, protože před nimi tady máme v řadě Sophie and the Giants, Martina Garrixe, anebo taky Roxette.
1: Relax

Relax Radio. Just can't believe this, man. Metro Boomin'.

0: Kdybyste náhodou někdo měl pochybnosti, tak věřte tomu, že skupina Činasky má ráda víno. Teďka nám to tady deklarovala jasně ve své písničce se stejným názvem a věřím, že spousta z vás by mohlo souhlasit. No a když se na chvilku zastavíme, u skupiny Činasky je vlastně fascinující pozorovat ten její vývoj za řadu let, kterou už působí na české hudební scéně, protože pokud se nepletu, tak písnička Víno už je tady vlastně s námi nějakých 12 let, protože vyšla na albu Rockfield, které vyšlo v roce 2014. A tuším, že ten anglický název právě spojen s tím, že skupina se rozhodla změnit přístup k nahrávání, vyjela do Velké Británie, do slavného nahrávacího studia, kde se slavnými producenty a nahrávacími inženýry nahrál právě tento svůj klenot, který obsahuje vlastně i jednu z jejich nejslavnějších písniček, kterou jsme teďka měli možnost slyšet. No a relaxaci, když se posuneme právě možná i s tím Rockfieldem do zahraničí, tak teďka máme před sebou zase takovou jinou lahůdku a konkrétně půjde o kolaboraci Hertz a Purple Disco Machine na písničce Wonderful Life.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Absolutní klasika od skupiny 21 Pilots, Stressed Out, doznívá 2 minutky před 19. hodinou.
1: Relax Radio.
0: Počasí nám prostě dneska dělá radost, venku stále jasno nebo skoro jasno, slabý proměnlivý vítr z nárazí 1 až 4 metry za sekundu. Takže pohodička, pozor, ale na to máme výstrahu před nízkým požárním nebezpečím v celém našem regionu, takže dávejte pozor. Slyšel jsem, že v některých obcích dokonce už i jsou plameny, které musí hasiči řešit, takže určitě zvlášť pokud se pohybujete třeba v lese a podobně. A pak v noci počítejte také s tím, že teploty se budou pohybovat okolo 5 až 10 stupňů Celsia nad nulou, v údolích až 3 stupně Celsia nad nulou mohou být. 30 sekund zbývá do 19. hodiny, já vám pozvu na následující song. Legendární hitovka, schválně si poznáte autora. Je to MIA se svojí asi nejslavnější písničkou Paper Planes, která zazní po 19. hodině. Teďka máme před sebou Faula, Leony a taky Bon Joviho. Krásný sobotní podvečer.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tak jdeme na to, máme před sebou Relaxádu, tedy oficiální hitparádu Relax Rádia. Ta dnešní má pořadové číslo 1558, to znamená, že ještě dvě vydání a budeme zase jako kulatý. I dneska, přátelé, pozor, máme tady 10 hitovek, to znamená ten základní žebříček, ve kterém se ale objevili, to jako je neuvěřitelné, to už se mi dlouho nestalo. Vůbec přemýšlím, jestli se mi to vůbec někdy stalo, že tam jsou všechny 4 novinky z minula. Všechny jste je posunuli do toho základního pořadí. Pokud se vám zdá, že mám takovou jako trošičku jako nosovku, jo, to znamená, že takový to, tak se vám to nezdá, neb i mě dohnala alergie, to se prostě nedá nic dělat, dneska to budu muset nějakým způsobem přežít. Každopádně pozdravuju všechny alergiky, já si myslím, že antihistaminika to je lék, který v současné době hodně využijeme. Tak jdeme na to a čím začneme? Asi nějakou rekapitulačkou.
0: Relaxáda. Rekapitulace.

0: Algotu, to je skladba, která prej měla jako fakt velký úspěch, tak uvidíme, vlastně neuvidíme, protože minule tady byla pětkrát, takže nic. A takže jenom si to prostě připomeneme. Vlastně připomeneme i dvojku. Tam byl Offenbach a Sofian Pamart a skladba s názvem Cynical, jednička, taky vlastně už dneska neuslyšíme, Jennifer Lopez a David Guetta. Ale docela odsejpalo, si se tam nespívají, ale to je jedno, jdeme dál. Obvykle v tuto dobu dávám jako třeba nějakou z novinek, která se jaksi do té základní desítky neprocpala. To znamená, že ji tam prostě jakoby nemáme. A dneska, tím, že vlastně máme všechny umístěné, tak není co dávat a jdeme rovnou na pořadí od desítky směrem nahoru. Na desítce moje oblíbené berlínské diskotékové duo Fastboy, skladba s názvem Beautiful Life. Dneska první týden v relaxádě, to je jasný. A co si budeme povídat, jako oni prostě dělají takovou jakože melancholickou, paradoxně, melancholickou muziku. Je to taková prý povznášející hymna o dospívání. To je hrozný výraz, ale tak asi jo. Takže Fastboy desítka, na devítce je britské trio Flow. Přichází s novým singlem, Leak It. Mimochodem, já jsem je viděl, jsou to takový rozjívený holky, nebo takhle. Vlastně už dámy, by se dalo říct. Dámy, které si hrajou na holky, nevím. Prostě jednoduše je tam taková ta dívčí síla, girl power. A jako stála se tahle ta písnička prý virální. No tak uvidíme. Každopádně i dneska můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a jdeme na to, ať to nezdržujeme. 10. a 9. místo.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: 10. místo.

Jednu se týhletý trojce musí nechat, já jsem se díval asi na 3 nebo 4 písničky, jako na, přímo na koncertní verzi. Opravdu to je taková ta divčí síla v uvozovkách, protože ta show je naprosto strhující. Možná, že v tom jako je celý jejich úspěch, nevím. Každopádně, co si budeme povídat, jsou na 9. místě, je to vlastně druhá novinka, jo, protože paradoxně 10. a 9. místo jsme měli 2 novinky. Tak tohle byla druhá novinka, uvidíme, jak se jim bude dařit dál. Teď jdeme na 8, ale ještě předtím tady máme první novinku tohoto kola. A to jsem docela rád, protože to je česká kapela Poetika, já ji mám jako hodně rád, i když fakt je ten, že furt jako hledám, čekám, jestli přijde něco podobného jako jejich první album, asi pokud je posloucháte, tak víte, o čem mluvím. Já jako prostě furt v těch jejich písničkách, těch nových, něco mi tam chybí, něco, taková ta síla z toho prvního alba, ale tak třeba to vnímám takhle jenom já. Každopádně tahleta jako ten nový single, který se jmenuje Blízko, tak má hezký klip, který jsem teda ještě neviděl, ale podívám se, protože ten klip je natočený v ulicích Prahy. Víc bych neříkal, protože to si musíte poslechnout za chvilku, navíc je to česká kapela, takže tomu určitě budete rozumět a na to si uděláte názor sami. Hlasovat můžete www.radio-relax.cz, pokud by se vám to líbilo. No a hned v zápětí Afrojacksy a David Guetta Event Tonight, to je taková jakože, jak to říct, záruka popového úspěchu, ta trojka. Fakt je ten, že oni říkají, že to navazuje na téměř globální popularitu megahitu Titanium, jo, to je někde z roku 2011. Ten prej nasbíral miliardy streamů a to asi jo, protože on byl fakt dobrý. Nevím, jako tady s tím, jak si povedou dál, protože mě to zase tak úplně úžasný nepřijde. Každopádně tahleta skladba si odbyla velkou premiéru na festivalu Ultra Miami, kde prý mezi fanoušky okamžitě vyvolala obrovský ohlas. Tak vzhledem k tomu, že to byla novinka, tak se ani nedivím. Tak jdeme na to.

Takhle, já vím, že jsou všichni dobrý, rozumím tomu, Sia má úplně úžasný hlas a tak, ale vždycky si říkám, když ma na to rozbalí, chtěl bych jí teda mít s tímhletím ječákem fakt doma. Afrojack, David Guetta, jasně, tak moničem, Siu museli v podstatě nějakým způsobem do této skladby dostat, aby něčím upoutali. Naprosto se jim to povedlo. Wake Tonight a máme na to, máme to kolikátý, druhý týden a zase postup, 8. místo, jako to si myslím, že je velmi slušný. Jdeme dál na sedmičku, tam je novinka z minula a pokud vám něco říká snímek Ďábel nosí Pradu, já nevím, proč jsem vždycky říkal Ďábel nosí Bradu, dvojka a těšíte se na Meryl Streep a Anne Hathaway, která byla mimochodem nedávno jako nejhezčí žena světa titulována, tak Lady Gaga udělala nějakým způsobem hitovku, která se v tomhle filmu objeví. Za chvilku si to pustíme, protože a jelikož z novinek se dostala na 7. místo, ale ještě zdaleka to není nejvýš posazená novinka. Tahle ta skladba se jmenuje Runway a ještě předtím si pustíme další novinku, to je dnešní relaxády, no, trošku jsme tu dohromady, ale jako Shaggy, to jako o tom žádná. Vydal nový album, to album se jmenuje Lottery a na téhleté písni nebo v téhleté písnice zpívá se zpěvákem, který se jmenuje, já to vždycky musím dát do prvního pádu, protože ono se to strašně blbě skloňuje, Robin Fick, jo, ono už jenom, když řeknete Robinem Fickem, už to zní strašně. Každopádně dohromady jim to docela

Musím teda uznat, že aspoň třeba já to tak vnímám, je spousta muziky, která se jinak vnímá takhle, když ji slyšíte audio jenom, a jinak potom, když se objeví v tom filmu. Proto docela napětě čekám, až se podívám na druhý díl Ďábel nosí Pradu, protože jako z tohohle z toho jako dobrý, ale nějak, že bych z toho byl uchvácený, taky úplně nejsem. Ale je pravda, že když se to dobře zařadí k nějaký scéně, tak ta muzika potom vyzní úplně jinak. Schválně, dáme si pak za pravdu, anebo ne, uvidíme. Teď jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo. Tam žádný novinky nemáme, na 6. jsou BTS. Nedávno jsme tady o tom vedli rozhovor s naším technikem. Říká, že jsem je komentoval tak, že to vypadá jako, že jsem jich strašný fanda. Jako. Nemyslím si úplně, že ta muzika je úplně můj šálek kávy, ale to ostatně jako většina. Ale mně se hrozně líbí BTS, že mají fakt jako nápaditý klipy. Co si budeme povídat, dneska s těma počítačema se dá dělat ledacos, a když ten klip sedí k té písničce, tak to je polovina úspěchu, co si budeme povídat. Jinak vydali nový album, 5. už v pořadí, je to vlastně, jako dalo by se říct, jedna z nejslavnějších současných kapel na světě v tomhle v tom ranečku, co si budeme povídat, a je to ten název toho alba je inspirován tradiční korejskou lidovou písní. Tak a jedeme dál a teď doufám, že se nerozkašlu, protože před námi je vlastně hned i 5. místo, minule novinka, Somber, což je vůbec muzika, která jako jde úplně mimo mě. Já jsem byl fakt překvapený, že se dostali až na 5. místo, protože on vlastně tenhle ten chlápek, který se jmenuje Shane Boos, říká si Somber, tak odstartoval svoji kariéru z domácího studia. Jo, tady prostě je vidět, že domácí výroba prostě jede. A ten styl té muziky není úplně jako pro mě, ale zase na druhou stranu oceňuji odvahu. Tak jdem na to. Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 6.

0: Kdybych někde na YouTubeku neviděl nějaký aktuální koncert právě Sombra, tak nevěřím tomu, že to je fakt jako takový hitmaker, ale kdybyste viděli, co tam to publikum dělalo, fakt jsem nechápal, ale je to prostě asi velký generační rozdíl, nevadí. Budeme mu držet palce, protože na to, že je tady první týden, tak už je na pátém místě, takže na tom asi něco bude a tipuju ho, že se do té trojky dostane, nejenom, že se tam dostane, ale že se vyškrábe i na to první místo. No, během pár týdnů uvidíme, necháme se překvapit. Teď ale pojďme zpátky, protože před námi je třetí novinka, ta je česká. Je tam mladý písničkář, který si říká Slavíček a možná jste slyšeli jejich duet s Pokáčem, který se jmenuje Zákaz přiblížení. Tohle to je jeho solovka, jmenuje se Hezký ráno, pravda, v tenhle ten čas to není úplně ideální, ale co si budem povídat, bude se ucházet o vaši přízeň. Záleží jenom na vás. www.radio.relax.cz, jestli se mu bude dařit, a nebo ne. A hned potom tam bude Teddy Swims, to znamená už čtvrté místo, těsně pod stupní vítězů. Teddy prý otevírá novou kapitolu své kariéry. Za mě by klidně mohl zůstat u té starý, protože ta se mi fakt jako hodně líbila. On v té nové bude jako kombinovat zvuk osmdesátek s moderním soulem. Jsem na to docela zvědavej. Každopádně tahle ta skladba, kterou za chvilinku si pustím, není špatná. Mr. Know It All. Jinak připomeneme, že tedy jeho loňský megahit Lose Control se stal historickým rekordmanem v žebříčku hitparády, kde strávil neuvěřitelných 112 týdnů. A protože já ho mám rád, tak já mu to přeju. I s tímhle s tím, i když to si myslím, že asi nevíde.
1: Novinka Relaxády.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen můj pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Jedeme dál, máme Relaxádu s pořadovým číslem 1558, to znamená 10 skladeb žebříčku, tak jak jste si je vybrali, jak jste zahlasovali na www.radio-relax.cz a plus k tomu přidáváme 4 novinky. Minule se stalo, že všechny 4 novinky postoupily do desítky, to proto, že existuje takové jedno zásadní pravidlo, že skladba je tady 5 týdnů a dost, to znamená, aby prostě vám nezačalo líst na nervy a v tu chvíli na jejich místo postupuje vlastně jedna z novinek. Takže všechny 4 dostali šanci. Dneska uvidíme. Dneska to bude těžký boj, protože písničky z 5 kolama jsou tady pouze 2. První a druhé místo, takže nějaká šance je, ale nebude to tak přesvědčivý jako minule. Teď pojďme na 4. novinku. Nashvillská formace. Já jsem si myslel, že Nashville to je hlavně country a tak, ale ne. Je tam i pop rock a hodně dobrý. Mně se to docela líbí a skupina Band Camino napsala, ale hlavně dali dokupy písničku, která se jmenuje Holy a je to takový jako fakt jako nakažlivý poprok, uslyšíte za chviličku, bojuje o vaši přízeň, hlasovat můžete, stránky jsem říkal, hlavně jsem se díval, protože sjížděl jsem jako nějaký takový YouTubekový videa, co mají jako na koncertě, to fakt jde, to je docela dobrý, to se podívejte, jestli máte chvilinku třeba pak čas, nebo třeba zítra, to už je jedno, Band Camino. Já si myslím, že o nich ještě určitě uslyšíme. No a pak už se podíváme na trojku, to znamená jdeme na stupně vítězů. Pro mě trošku překvapení, Fetty Wap, Right Back To You, je to rapper, jo, a tím je řečeno vše, co si budem povídat, samozřejmě tyhle ty rapeři dávají do svýho muziky takový ty svoje, jakoby v úvozovkách zážitky, takový ty svoje osobní cesty, reflexe a tak dále, mimochodem byl ve vězení. A tím je řečeno vše, každopádně zatím je na 3. místě, tak uvidíme, jak se mu bude dařit dál.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: No, pomalinku, ale jistě šplháme směrem nahoru, to znamená na druhé a první místo za chvíli, a to si dáme ještě předtím rekapitulačku. Na druhém místě, dneska vlastně naposled, dvojka Charlie Puth a Hikaru Utada, co si budeme povídat, Hikaru Utada je docela takový bezpohlavní jméno, takže já vám musím prozradit, že to je japonsko-americká umělkyně, takže společně s ním... si myslím, že ty písnice dala trošičku jakoby nějaký směr, náboj a tak dále. Každopádně Home, jak se ta písnička jmenuje, už je tady nějaký ten týden, konkrétně pátý, a dneska je na druhém místě, tedy nejvíc, co se mohla dostat, je prý pro Charlieho osobní záležitostí. Já už jsem to tuším, že jednou říkal, že písničku, a ta kombinace se mi strašně líbí. Písničku jsem napsal pro svou nejlepší kamarádku, manželku a budoucí matku našeho prvního dítěte. Bomba. Tak prý dostal tímhletím vlastně jakoby nový rozměr a pohled na to, kam na tom světě patří. Tak tolik druhé místo, já myslím, že není třeba se v tom jakoby dál nějak plácat, protože máme toho před sebou ještě moc a hlavně nás čeká za chvíli i to první místo. Tak jdem na to.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Druhé místo a zároveň jako podle mě docela dost uklidňující muzika. V životě bych nevěřil, že angličtina a japonština takhle spolu jakoby relativně sedí. Charlie Puth a Hikaru Utada, skladba s názvem Home. Dneska naposledy, byla tu 5 týdnů, vyšplhala se na druhé místo. Víc už to prostě nepůjde. Než se dozvíte, kdo bude jako jasná jednička, jako lehkou nápovědu vám můžu dát, že není to tak dlouho, co tady oba dva, a jsme u toho, co tady oba dva byli, tak bychom si měli dát nějakou rekapitulačku, protože novinky máme 4 a písniček zatím odehraných 9, tak ať se v tom trošku zorientujeme.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko.
0: A první novinka, česká samozřejmě, Poetika, jedna z mých oblíbenějších kapel. A další single, který se jmenuje Blízko, hlasujte pro něj a kdo ví, třeba ho dostanete do desítky. Jedeme dál, Shaggy. Asi jste čekali jiný hlas, to je pravda, ale spolu s ním v tomhletom duetu je i Robin Thicke. Já jsem to vždycky říkal, když je někde Shaggy, tak jeho hlas poznáte, u toho druhého pak máte problém. A třetí novinka, Slavíček, Hezký ráno.
3: Dívám se hezký ráno, plný maličkostí, slabší džej, ale před ním se pospím, nejsem najednupý, to je rozdíl.
0: No a protože novinky máme celkem 4, tak přidám hned další, band Camino, Holly.

0: konečně něco, při čemž se člověk může trošku jako probudit. No, takže to máme čtyři novinky, nezapomeňte www.radio-relax.cz a teď jdeme na rekapitulačku té klasické desítky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Na desátém místě Výlet směr Berlín a je duo Fastboy Beautiful Life. Já doufám, že se posunou z té novinkové desítky někam směrem vzhůru, protože si to zaslouží. Na devíce Flow a Liquid.

show na koncertě je úžasná. Kdybyste náhodou vás to, nebo kdyby vás to zajímalo, podívejte se, protože to stojí za to, jak se oni označují to girl power. Jako určitě tam bude. To je 9. místo, na 8. trojka Afrojaxia a David Guetta, záruka úspěchu. O místo výš, to znamená na 7.

0: Na pětce aktuálně současný fenomén trošku té mladší generace Sombra Potential. Na čtyřce Teddy Swims. Na trojce trošku rapu Fetiva Right Back To You. Na dvojce docela zajímavá dvojka Charlie Puta Hikaru Utada. A nebudeme to nějak zdržovat a hned jdeme na jedničku, protože máme strašně málo času dneska naposledy. Adonis, Ajma Drobná a jejich společný Rituál.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: a výročí pro dnešní den. Dnes je 3. května. V dávné historii se tento den roku 1469 narodil italský spisovatel a filozof Niccolo Machiavelli. V roce 1933 přišel na svět také zpěvák James Brown. Teď trochu sportu. 3. 5. 1942 přišla na svět gymnastka Věra Čáslavská. Přesně po 30 letech také ruský hokejista Vyacheslav Kozlov. Ročník 1931 je jedna z nejpopulárnějších českých hereček Jiřina Bohdalová.
1: Prosím tebe, nebej tady paní Trčkový, tak si trčela na grafické škole za 7 korun za hodinu.
0: V 55. se narodil kytarista Sex Pistols Steve Jones. 4 roky po něm spatřil světlo světa v Anglii David Ball, klávesák formace Softcell, která se proslavila hitem Tainted Love. Roku 1802 se Washington DC stal městem, dokonce hlavním v Americe. Po 53 letech byla otevřena železniční trať z Antwerp do Rotterdamu.
2: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě.